predtým posledný zošit zakotvil v koši, holý život zbytočne prosím.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: 6.41 je presný čas. Paličkovaná čipka je tradičné remeslo, pri ktorom sa jemná čipka vytvára prepletaním nití navinutých na drevených paličkách. Čipkárky používajú valec, paličky, špendlíky a jemné nite. V minulosti bola čipka súčasťou krojov, oltárnych rúch a aj slávnostného oblečenia. Mária Babinská sa zhovárala s Janou Novak, s českou čipkárkou, ktorá sa venuje čipke 52 rokov. Je to svetová špička v tejto oblasti.
2: Podľa mňa je nejdôležitejší, že se mne ty veci líbí. Jestliže se mne ty veci líbí, tak budete mít aj to vlastní nadšení se to učit. Pokud jde o to učení a jsme děti ještě, tak to mohou pokazit rodiče, kteří jsou příliš kritičtí a místo, aby pozbuzovali, říkají, je to krásně a děti dostali chuť, tak je spíš říká, já to se moc nepodobá. Tím brzdí ty děti, že ztratí tu chuť.
3: Je velmi důležitý talent, alebo přece len ktokoľvek z nás sa môže naučiť paličkovať?
2: Kdokoliv se může naučit paličkovat, tady jde jenom o přístup, kdo učí, že ku příkladu, když jsem viděla, že některá má velkou chuť se naučit a má s tím problémy, tak třeba jsem ten pár, který říká se mu vodivý, jsem jí dala v jiné barvě. Takže ona ho nemohla ztratit. Stále viděla, že prostě ta barva pokračuje jako dál.
3: Můžeme začat s touto záľubou aj například v seniorském věku? Je to už velmi neskoro, zvládneme to?
2: To rozhodně není neskoro. Tady jde jenom o to, že děti jsou spontánní a dospělí potom už si moc nevěří, že to asi se nenaučím. To je jediná brzda, jinak kdokoliv. Měla jsem ženy v mém věku, učila jsem děti a vždycky prostě u těch dětí je taková volnost a nemají problémy něco zkoušet.
3: Čo by ste teda poradili? Ako začať? Čo je také najjednoduchšie? To, čo sa dá najskôr naučiť?
2: To je jenom prostě pár párů, jdeme tomu jenom čtyři, aby nebylo moc, jako se jí nemíchalo. Mně se stalo to, že můj syn ve škole, co dělá maminka, pak byli paní učitelka, byla zvědavá, co to je teda, tak si mě tam pozvali, abych jim ukázala. Přišli ke mně děti a byli to jenom chlapci. U mě v kuchyni se učili paličkovat, tak jsem jim nakreslila třeba tomu z málo páry, to byly jenom čtyři páry, třeba koníčka nebo květina na konci byla, současně to byla záložka do knihy, když čtou. A to si myslím, že je důležité, než jak já jsem se to učila, že člověk dělal nějakých 20 cm jednu techniku, 20 cm další techniku, že ty děti se chytili už tím, že měli něco, co mohou použít. A to bylo před Vánoci a ti chlapci si to někdo zarámoval, někdo prostě dal to dárek mamince.
1: Zajtra sa dozvieme, ako máme pracovať s valcom a paličkami. No a viac nám povie Daniela Piscová z občianskeho združenia Bábence.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

ptičího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky, poslouchat slavíky, zpívat si s ní

Občas hrajeme si každý vlastní hrou, ale pokaždé si přístav mezi vlnami.

0: Hit z rokov dávnejšie minulých Eric Carmen a Hungry Eyes o 13. hodine 23. minúte. Paličkovaná čipka je tradičné remeslo, poďme sa mu trošku venovať.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Je to remeslo, pri ktorom sa jemná čipka vytvára prepletaním nití navinutých na drevených paličkách. Čipkárky používajú valec, paličky, špendlíky a jemné nite. V minulosti bola čipka súčasťou krojov, oltárnych rúch aj slávnostného oblečenia. Mária Babinská sa zhovárala s Janou Novák, s českou čipkárkou, ktorá sa venuje čipke 52 rokov. Je to svetová špička v tejto oblasti.
2: Podle mě je nejdůležitější, že se mě ty věci líbí. Jestliže se mě ty věci líbí, tak budete mít aj to vlastní nadšení se to učit. Pokud jde o to učení a jsme děti ještě, tak to mohou pokazit rodiče, kteří jsou příliš kritičtí a místo, aby pozbuzovali, říkají, je to krásné a děti dostali chuť, tak je spíš říkají, to se moc nepodobá. Tím brzdí ty děti, že ztratí tu chuť.
3: Je velmi důležitý talent, alebo přece len ktokoliv z nás se může naučit paličkovat?
2: Kdokoliv se může naučit paličkovat, tady jde jenom o přístup, kdo učí, že ku příkladu, když jsem viděla, že některá má velkou chuť se naučit a má s tím problémy, tak třeba jsem ten pár, který, říká se mu vodivý, jsem jí dala v jiné barvě. Takže ona ho nemohla ztratit. Stále viděla, že prostě ta barva pokračuje jako dál.
3: Můžeme začat s touto záľubou aj například v seniorském věku? Je to už velmi neskoro, zvládneme to?
2: To rozhodně není neskoro. Tady jde jenom o to, že děti jsou spontánní a dospělí potom už si moc nevěří, že to asi se nenaučím. To je jediná brzda. Jinak kdokoliv. Měla jsem ženy v mém věku, učila jsem děti a vždycky prostě u těch dětí je taková volnost a nemají problémy něco zkoušet.
3: Čo by ste teda poradili? Ako začať? Čo je také najjednoduchšie? To, čo sa dá najskôr naučiť?
2: To je jenom prostě pár párů, jdeme tomu jenom čtyři, aby nebylo moc, jako se jí nemíchalo. Mně se stalo to, že můj syn ve škole, co dělala maminka, pak byli paní učitelka, byla zvědavá, co to je teda, tak si mě tam pozvali, abych jim ukázala. Přišli ke mně děti a byli to jenom chlapci. U mě v kuchyni se učili paličkovat, tak jsem jim nakreslila třeba tomu z málo páry, to byly jenom čtyři páry, třeba koníčka nebo květina na konci byla, současně to byla záložka do knihy, když čtou. A to si myslím, že je důležité, než jak já jsem se to učila, že člověk dělal nějakých 20 cm jednu techniku, 20 cm další techniku, že ty děti se chytili už tím, že měli něco, co mohou použít. A to bylo před Vánoci a ti chlapci si to někdo zarámoval, někdo prostě dal to dárek mamince.
0: Zajtra sa dozvieme, ako máme pracovať s valcom a paličkami. Viac nám povie o tom Daniela Piscová z občianskeho združenia Bábence.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Aleš Urban je riaditeľom domova Ježabina v Českom Pelžimove. Už niekoľko rokov sa jeho zamestnanci stretávajú s kolegami z domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare a vymieňajú si skúsenosti. Nedávno boli priatelia z Česka aj na zavarských country hodoch. Michala Hercega zaujímalo, ako takéto zariadenie v susednej krajine funguje.
2: Naše krajské zariadenie prošli transformácií, takže už u nás neexistujú takovýhle veľké ústavy, ale bydlí klienti v malých domečkách.
3: Áno, čiže to je tá známa deinstitucionalizácia, ktorá u nás síce pokračuje, ale zďaleka nie sme na konci. Ako sa vám to zatiaľ osvedčilo?
2: Osvedčilo sa to, ale je to dvojí, ako všechno v živote. Nic není černobílý. Výhoda je, ten klient žije víc individuálny život. Naše heslo v tomhletom je žít ve svém a po svém, ale má to i svá negativa, jako je ta finanční stránka, kde je to nákladnější. I to, že vlastně klienti s těžším postižením vlastně to měli v tom zámku jednodušší, protože se střetávali častějc.
3: Zrejme aj je potrebné viac zamestnancov pri takejto forme bývania v tých domčekoch.
2: Příklad domova Jeřabina je, že my máme 133 klientů, ale i 133 zaměstnanců. Není to jeden na jednoho, protože jsou v tom lidi i z vedení a managementu, ale jak jste řekl, ta potřebnost těch zaměstnanců je vyšší, zároveň i vlastně automobily na domácnost a další jakoby náklady.
3: A keď idem do úplných konkrétností, ty domčeky stojí nějak blízko pri sebe, jsou ty ľudia pokope.
2: My třeba v domově Jeřabina, což je kraj Vysočina, v našem okrese Pelřimovsko máme 9 různých adres, takže 9 měst a obcí různých velikostí máme domeček vždy po 6 klientech.
3: Ta 6 členná bunka, můžeme to přirovnat k takej väčšej rodině, naozaj žije spolu denně.
2: A když se zaměříme na chráněné bydlení, kde jsou klienti, kteří potřebují nejmenší míru podpory, tak je to jak v domácnosti. Jsou klienti, kteří chodí do práce, třeba na pilu, kde pracují od 7, takže ráno vstanou, nasnídají se, jdou na vlak, jedou na pilu, tam pracují 6 hodin, pak se vrátí z pily, doma se umí, nasvačí, chystají si večeři a už se chystají na další den.
3: Pracovné začlenění, do jaké míry se dáří?
2: Máme zaměstnaných na 30 klientů, ale ne všech 30 klientů je na volném trhu práce, jako na pile, v třídírně odpadu nebo v jazykové škole, kde uklízí, ale i my jako organizace zaměstnáváme klienty třeba na sečení trávy, na úklid hlavní budovy a snažíme se vlastně jim hledat to uplatnění, aby prostě žili po svém a ve svém.
3: Aj vaši klienti žili kedysi spolu v jednom velkom zariadení, určitě tam byly nějaké väzby. Je tam možnost stretávání se lidí z těch jednotlivých domčeků?
2: Navštěvují se, ať už přes denní stacionář, který máme, tak jsme před 3 roky začali dělat rodinný den v sadech. Je to velká slavnost v parku na stejné bázi, jako to máte vy tady a tam se právě setkávají všichni ty klienti z těch různých domácností rozesetých po okrese, věnují se sami sobě různým hrám, koncertům a prostě užívají si společný čas.
1: To bol Aleš Urban z domova Ježabina v Pelžimove, ktorý úzko spolupracuje s domovom sociálnych služieb v Zavare pri Trnave.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

Dobrý večer vám, vážení poslucháči, zaželala dychová hudba Maguranka. V úvode relácie kapela Hraj zaznela zmes s názvom Dobrý večer. No a rovnako krásny večer vám želá v tejto chvíli Ľuboš Kovačech. V podaní Maguranky zaznie ešte zmes piesní Dedinka v údolí, kapela Hraj.